0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: ve schránce najdu ostraku.
1: Megahity Rádia Kroměříž, to nejlepší z nového milénia.

Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice má nový přístroj pro rychlejší diagnostiku infekcí. Uherské Hradiště zná držitele ceny města a čeští fotbalisté na mistrovství světa končí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice začala na oddělení lékařské mikrobiologie využívat nový moderní přístroj MultiTOF. Ten výrazně urychlí a zpřesní identifikaci bakterií, kvasinek i dalších původců infekčního onemocnění. Lékaři tak získají výsledky mnohem rychleji, což umožní dřívější nasazení léčby. U některých vzorků může nový přístroj zkrátit diagnostiku až o desítky hodin. Technologie byla pořízena s podporou evropských dotací v rámci modernizace přístrojového vybavení kroměřížské nemocnice.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Zastupitelé Uherského Hradiště rozhodli o držitelích ceny města za rok 2025. Ocenění letos získají publicista, spisovatel a folklorista Jiří Jilík a skautské středisko Psohlavci Uherské Hradiště. Jiří Jilík je dlouholetým propagátorem historie, lidové kultury a tradic Slovácka. Je autorem desítek knih a významně se podílel také na organizaci folklorních akcí. Skautské středisko Psohlavci působí ve městě už více než 100 let. Dnes sdružuje stovky dětí i dospělých dobrovolníků a dlouhodobě se podílí na výchově mládeže i na veřejném životě města. Slavnostní předání cen města se uskuteční 15. října při oslavách výročí založení Uherského Hradiště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj poprvé podpoří projekty dostupného bydlení ve městě a obcích. V novém programu rozdělí více než 3,5 milionu korun na projekty v Oznici a Mistřicích. Díky podpoře vznikne 10 nových nájemních a sociálních bytů a zároveň potřebná infrastruktura. Kraj chce tímto programem motivovat další obce k výstavbě dostupného bydlení. Na celý program vyčlenil 30 milionů korun a další žádosti bude přijímat do konce července.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Čeští fotbalisté zakončili své účinkování na mistrovství světa porážkou 0-3 s domácím Mexikem. O vítězství pořadatelské země rozhodla až druhá polovina, ve které padly všechny tři góly. Český tým tak po jedné remíze a dvou porážkách obsadil poslední místo ve skupině a s mistrovstvím světa se loučí už po základní části.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Výtečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krištof Michal z kapely Portless zdraví Rádio Kroměříž. Tohle je náš nový single Hero.
2: Freedom, is it worth believing, or is it all just for show? How will we know?

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začne oprava obvodové ulice. V Uherském Brodě otevřeli nové komunitní bydlení. A fotbalisty Slovácka čeká první letní prověrka.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začne na konci června oprava obvodové ulice. Práce budou probíhat po etapách v úseku od křižovatky se Spáčilovou ulicí až po ulici u Rejdiště. Dopravu budou během oprav řídit kyvadlové semafory. Rekonstrukce zahrnuje nový povrch vozovky i výměnu silničních obrubníků a potrvá do konce srpna. Město do ní investuje přibližně 6 milionů korun a upozorňuje řidiče, aby v místě počítali s dopravním omezením.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vzniklo nové komunitní bydlení pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Původní ústavní zařízení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a proměnilo se ve 3 samostatné domácnosti s kapacitou 18 míst. Nové bydlení nabízí klientům větší soukromí, více samostatnosti a prostředí, které se co nejvíce podobá běžnému domovu. Projekt za více než 75 milionů korun podpořila Evropská unie i Zlínský kraj. Podle vedení kraje jde o další krok v modernizaci sociálních služeb a podpoře důstojného a kvalitního života lidí se zdravotním postižením.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se už ve čtvrtek 25. června uskuteční už 6. ročník dobročinné akce Zdarmáček. Zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje nabídnou zdarma oblečení, obuv, hračky, knihy i vybavení domácnosti, které sami už nevyužívají, ale mohou ještě dobře posloužit dalším lidem. Akce se koná na platformě 1415 Baťova institutu od 10 do 14 hodin. Jejím cílem je dát věcem druhou šanci a zároveň pomoci lidem, kteří je potřebují. Organizátoři věří, že se stejně jako v předchozích letech podaří podpořit řadu rodin a neziskových organizací.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Slovácka mají před sebou první přípravné utkání před novou sezónou. V Hluku změří síly s druholigovou Jihlavou. Pro nový realizační tým v čele s trenérem Janem Jelínkem půjde o první příležitost vyzkoušet nové hráče i herní systém před startem ligového ročníku. Po utkání čekají mužstvo kondiční testy v Olomouci.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný pátek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 26. června a nás čeká opravdu tropický den, takže si nezapomeňte opalovák. Svátek nám dnes slaví Adriany. Těch máme v České republice okolo 7,5 tisíc a jejich význam se váže k přídavnému jménu Adria. Města, které dalo jménu celému východoitalskému moři Adriatické neboli Jadranské. Význam jména Adriana je tedy pocházející z města Adriel nebo zrozená v Adrii. Já všem Adrianám přeji krásný svátek, snad od někoho dostanete nějakou letní kytičku. A vám ostatním přeji krásné červnové peklíčko.
0: Rádio Kroměříž a megahity 90.

0: against the wall. Say, where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother?
1: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
2: Zlínský kraj loni hospodařil kvůli rekordním investicím se schodkem téměř 1,07 miliardy korun. Příjmy činily zhruba 22,6 miliardy a výdaje 23,7 miliardy korun. Vyplývá to ze závěrečného účtu, který projednali a jednomyslně schválili krajští zastupitelé. Rozdíl kraj pokryje úsporami z předchozích let. Původně schválený rozpočet pro rok 2025 počítal se schodkem asi 1,9 miliardy korun. V roce 2024 hospodařil kraj s přebytkem 74 milionů korun. Pro letošní rok má kraj schválený rozpočet se schodkem 2,45 miliardy korun. Loni v prosinci krajští zastupitelé souhlasili s tím, že příjmy hejtmanství by měly činit 22,33 miliardy korun a výdaje 24,78 miliardy. Na investice chce kraj letos uvolnit podle plánu 4,68 miliardy, což by bylo nové historické maximum.
1: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
3: Rádio Kroměříž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení zchátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Vyskočte ze svého hnízda. Je tu ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry. Bylo to na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice má nový přístroj pro rychlejší diagnostiku infekcí. Uherské Hradiště zná držitele ceny města a čeští fotbalisté na mistrovství světa končí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice začala na oddělení lékařské mikrobiologie využívat nový moderní přístroj Multitov. Ten výrazně urychlí a zpřesní identifikaci bakterií, kvasinek i dalších původců infekčního onemocnění. Lékaři tak získají výsledky mnohem rychleji, což umožní dřívější nasazení léčby. U některých vzorků může nový přístroj zkrátit diagnostiku až o desítky hodin. Technologie byla pořízena s podporou evropských dotací v rámci modernizace přístrojového vybavení kroměřížské nemocnice.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Zastupitelé Uherského Hradiště rozhodli o držitelích ceny města za rok 2025. Ocenění letos získají publicista, spisovatel a folklorista Jiří Jilík a skautské středisko Psohlavci Uherské Hradiště. Jiří Jilík je dlouholetým propagátorem historie, lidové kultury a tradic Slovácka. Je autorem desítek knih a významně se podílel také na organizaci folklorních akcí. Skautské středisko Psohlavci působí ve městě už více než 100 let. Dnes sdružuje stovky dětí i dospělých dobrovolníků a dlouhodobě se podílí na výchově mládeže i na veřejném životě města. Slavnostní předání cen města se uskuteční 15. října při oslavách výročí založení Uherského Hradiště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj poprvé podpoří projekty dostupného bydlení ve městě a obcích. V novém programu rozdělí více než 3,5 milionu korun na projekty v Oznici a Mistřicích. Díky podpoře vznikne 10 nových nájemních a sociálních bytů a zároveň potřebná infrastruktura. Kraj chce tímto programem motivovat další obce k výstavbě dostupného bydlení. Na celý program vyčlenil 30 milionů korun a další žádosti bude přijímat do konce července.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Čeští fotbalisté zakončili své účinkování na mistrovství světa porážkou 0-3 s domácím Mexikem. O vítězství pořadatelské země rozhodla až druhá polovina, ve které padly všechny tři góly. Český tým tak po jedné remíze a dvou porážkách obsadil poslední místo ve skupině a s mistrovstvím světa se loučí už po základní části.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Dneska až do víkendu bude opravdu teplo, takže doufám, že budete ty horka trávit nejlépe někde u vody, ve stínu, v chládku. Nezapomeňte pít i nealko, jo? Mít pokrývku hlavy a namažte se tím opalovákem. Takto by vás totiž mohli otáčet každé 3 minuty, ať jste na médium červení tak akorát. Ale teď vážně, to sluníčko opravdu nepodceňujte a dávejte na sebe pozor. Krásný propečený den a celý víkend vám přeje Nikol Hlaváčová.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz
3: www.radiokroměříž.cz
4: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

dámy hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

0: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádio Kroměříž.
2: Zastupitelé Zlínského kraje schválili podporu studijního programu zdravotnické záchranářství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V letošním akademickém roce dal kraj univerzitě na nový program přes 3 miliony korun. V nadcházejícím to bude 5,1 milionu korun. Navýšení je dané tím, že stávající první ročník, kde je 30 studentů, přejde do druhého a přibude nový první ročník s 20 studenty. Kraj podporou programu reaguje na dlouhodobý nedostatek zdravotnických záchranářů v regionu.
3: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
4: Richarde, co děláš?
5: Spravuju ti to světlo.
4: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
5: Ale prosím tě, koho bysme volali?
4: No, vidíš, co jsem ti říkala?
6: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět vědy a techniky, tentokrát té vědy, trošičku kočičí. Některé druhy rakoviny u koček jsou totiž geneticky velmi podobné těm lidským. Díky první podobné genetické mapě kočičích nádorů teď mohou lépe vědci zkoumat, jak rakovina vzniká a jak se šíří. Zajímavé je to hlavně u agresivních forem rakoviny prsu, které se u koček objevují častěji než u lidí. Výzkum tak může pomoci nejenom veterinární medicíně, ale i vývoji nové léčby pro člověka.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: To se nám to hvízdá. Raní jízda na rád.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Na Metkově rybníku odlovili přes 2,5 tisíce sumců a Zlín posiluje obranu před novou sezónou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňová, Chropiňská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce mají začít v červnu a hotovo by mělo být nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Kroměřížsko.
1: Na Metkově rybníku v Kroměříži pokračuje regulace invazivního sumečka černého. Odborníci z Akademie věd společně s Moravským rybářským svazem letos během 2 dnů odlovili téměř 2600 těchto ryb a také několik desítek sumečků amerických. Sumeček černý pochází ze Severní Ameriky a ohrožuje místní vodní ekosystém. Podle odborníků se díky pravidelnému odlovu jeho počet postupně snižuje a do rybníků se vrací původní druhy ryb.
0: Zlínsko.
1: V Luhačovicích začala rozsáhlá rekonstrukce Mlýnské ulice za více než 15 milionů korun. Oprava zahrnuje kompletní obnovu vozovky i chodníku v celé délce ulice od Hrozenského po Komenského. Součástí projektu je také výměna povrchu za moderní propustnou dlažbu, která pomůže s hospodařením s dešťovou vodou. Práce budou probíhat po etapách tak, aby co nejméně omezili místní obyvatele i dopravu. Rekonstrukce by měla být hotová letos v prosinci.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalový FC Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Do týmu přichází nový mladý obránce z francouzského Lyonu. Klub zároveň pokračuje v letní přípravě a v sobotu ho čekají další 2 přípravné utkání s hanáckou Sláví Kroměříž a slovenskou Skalicí.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Hlaváčová. Dnes máme 26. června a nás čeká opravdu tropický den, takže si nezapomeňte opalovák. Svátek nám dnes slaví Adriany. Těch máme v České republice okolo 7,5 tisíc a jejich význam se váže k přídavnému jménu Adria. Města, které dalo jméno celému východoitalskému moři Adriatické neboli Jadranské. Význam jména Adriana je tedy pocházející z města Adriel nebo zrozená v Adrii. Já všem Adrianám přeji krásný svátek, snad od někoho dostanete nějakou letní kytičku. A vám ostatním přeji krásné červnové peklíčko.
1: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací, vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
2: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

pár posledních výhradů svítí a cítím se tu tak sám.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádio Kroměříž.
3: Rozsáhlý vojenský areál v Záříčí, který v minulosti sloužil jako radarová stanice armády, definitivně zmizí z mapy. Soukromý investor, který pozemky vlastní, již získal povolení k demolici a na místě začal s prvními pracemi. Cílem je kompletní vyčištění území a následná výstavba nových obytných budov. Celkem půjde k zemi 16 různých objektů. Mezi nimi jsou administrativní budovy, garáže, sklady, vojenská ubytovna, kuchyně s jídelnou, vrátnice a také 3 podzemní bunkry. Zlikvidovat se musí i technické zázemí v podobě podzemní nádrže na vodu, septiků, jímek nebo servisního nájezdu pro techniku.
4: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 26. června, kdy v tento den v roce 1284 podle pověsti měl pištěc zvaný Krysař odvést 130 dětí z města Hamel nahoru Kopen, kde všichni zmizeli beze stopy. V roce 1741 byla Marie Terezie korunována na Uherskou královnu. Roku 1906 v Le Mans odstartovala první automobilová Grand Prix. Tehdy museli závodníci ve dvou dnech šestkrát projet okruh dlouhý 103 kilometrů. V tento den roku 1974 byl poprvé použit čárový kód pro nákup v supermarketu, a to na žvíkačkách. V roce 2015 nejvyšší soud USA legalizoval sňatky homosexuálů ve všech svých státech. A o rok později, roku 2016, byl po 9 letech výstavby otevřen rozšířený panamský průplav. 26. červen je pak Mezinárodním dnem boje proti zneužívání drog a Mezinárodním dnem na podporu obětí mučení. 26. června se narodil spisovatel Ondřej Neff, britský kytarista a zpěvák skupiny The Clash Mick Jones, americký herec Chris Downell, americký zpěvák a frontman kapely One Republic Ryan Tedder, australský herec Jacob Elordi nebo americko-italská zpěvačka Ariana Grande. To by byl kus historie 26. června.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyro, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky. Chovat si drahou flašku vodky.

by mohl vyměnit brýle za tvara a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Viržinka za rudý máčka a taky kankán za kozáčka a v baretu, v kabaretu.

je tvrdý, nezralý mango. Když rozpadne se, je plný voz. Žít je však lehký, jako když tango. Písní tě nese a ty jsi boss. Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeraku, co se jednou až po uši. Zamiloval domár fuši, a teď je jako v Phuketu.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Mateřská škola Mánesova projde modernizací. Kraj schválil opravy silnic na Kroměřížsku a Bereni Zlín získají od města téměř 13 milionů korun.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Mateřská škola Mánesova v Kroměříži využije letní prázdniny k rozsáhlé modernizaci. V pavilonech, kde jsou umístěny třídy a herny, dojde k výměně rozvodu vody a ústředního topení. Práce začnou na začátku července a hotové mají být do konce srpna, aby školka mohla bez omezení přivítat děti v novém školním roce. Město za modernizaci zaplatí přibližně 3 miliony 300 tisíc korun. Cílem je zvýšit komfort dětí i zlepšit podmínky pro zaměstnance školy.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do silniční infrastruktury. Ještě letos se oprav dočkají silnice v Libosvárech a Komárně, most v Koryčanech i úsek mezi Újezdcem a Syrovínem. Práce zahrnou nové povrchy vozovek, odvodnění i dopravní značení. Podle kraje jsou opravy nutné pro bezpečnější a plynulejší dopravu. Jen v Libosvárech dosáhnou náklady téměř 16 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Ze schátralého stánku na Vizovickém náměstí vznikl hit letošního léta. 16-letý Jindřich Tuleja tam prodává zmrzlinu a ledovou tříšť a podle všeho patří k nejmladším zmrzlinářům v České republice. Nápad vznikl loni během prázdnin. Společně s kamarády opravili nevyužívaný stánek, který chtělo město původně zbourat. Dnes je místo oblíbeným cílem dětí i dospělých.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hokejový klub Berani Zlín získá od města finanční podporu ve výši téměř 13 milionů korun. Zastupitelé schválili navýšení kapitálu společnosti, která má pomoci stabilizovat hospodaření klubu a připravit tým na nadcházející sezónu. Podle vedení města jde o krok, který má podpořit fungování profesionálního hokeje ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: na Rádiu Kroměříž.
1: Krásný pátek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 26. června a nás čeká opravdu tropický den, takže si nezapomeňte opalovák. Svátek nám dnes slaví Adriany. Těch máme v České republice okolo 7,5 tisíc a jejich význam se váže k přídavnému jménu Adria. Města, které dalo jménu celému východoitalskému moři Adriatické neboli Jadranské. Význam jména Adriana je tedy pocházející z města Adriel nebo zrozená v Adrii. Já všem Adrianám přeji krásný svátek, snad od někoho dostanete nějakou letní kytičku. A vám ostatním přeji krásné červnové peklíčko.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
2: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Na Metkově rybníku odlovili přes 2,5 tisíce sumců a Zlín posiluje obranu před novou sezónou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňová, Chropiňská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce mají začít v červnu a hotovo by mělo být nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Kroměřížsko.
1: Na Metkově rybníku v Kroměříži pokračuje regulace invazivního sumečka černého. Odborníci z Akademie věd společně s Moravským rybářským svazem letos během 2 dnů odlovili téměř 2600 těchto ryb a také několik desítek sumečků amerických. Sumeček černý pochází ze Severní Ameriky a ohrožuje místní vodní ekosystém. Podle odborníků se díky pravidelnému odlovu jeho počet postupně snižuje a do rybníků se vrací původní druhy ryb.
0: Zlínsko.
1: V Luhačovicích začala rozsáhlá rekonstrukce Mlýnské ulice za více než 15 milionů korun. Oprava zahrnuje kompletní obnovu vozovky i chodníku v celé délce ulice od Hrozenského po Komenského. Součástí projektu je také výměna povrchu za moderní propustnou dlažbu, která pomůže s hospodařením s dešťovou vodou. Práce budou probíhat po etapách tak, aby co nejméně omezili místní obyvatele i dopravu. Rekonstrukce by měla být hotová letos v prosinci.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalový FC Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Do týmu přichází nový mladý obránce z francouzského Lyonu. Klub zároveň pokračuje v letní přípravě a v sobotu ho čekají další 2 přípravné utkání. S hanáckou Sláví Kroměříž a slovenskou Skalicí.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zlínský kraj loni hospodařil kvůli rekordním investicím se schodkem téměř 1,07 miliardy korun. Příjmy činily zhruba 22,6 miliardy a výdaje 23,7 miliardy korun. Vyplývá to ze závěrečného účtu, který projednali a jednomyslně schválili krajští zastupitelé. Rozdíl kraj pokryje úsporami z předchozích let. Původně schválený rozpočet pro rok 2025 počítal se schodkem asi 1,9 miliardy korun. V roce 2024 hospodařil kraj s přebytkem 74 milionů korun. Pro letošní rok má kraj schválený rozpočet se schodkem 2,45 miliardy korun. Loni v prosinci krajští zastupitelé souhlasili s tím, že příjmy hejtmanství by měly činit 22,33 miliardy korun a výdaje 24,78 miliardy. Na investice chce kraj letos uvolnit podle plánu 4,68 miliardy, což by bylo nové historické maximum.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Počátky veřejné knihovny v Kroměříži jsou spojeny se spolkem Muzejní a knihovní jednota. Tento spolek založil v roce 1896 kroměřížský advokát Josef Dorazil. Měl řadu nadšených spolupracovníků. Spisovatelka dětských divadelních her Baldesáry Plumlovská, dále to byl ředitel Reálky Chmelík, filolog Klvaňa, advokát Kozánek a tiskař Slovák. Byl také založen knihovní odbor jednoty a v roce 1897 knihovna zahájila svou činnost. Knihy se sešly z daru soukromníků a také spolku. Sokol dal knihovně svou knihovnu. Knihovna byla nejprve umístěna v domě číslo 26 v Jánské ulici. Později byla knihovna přestěhována do dívčí měšťanské školy, která se tehdy nacházela na rohu Riegerova náměstí a Šafaříkovy ulice.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Richarde, co děláš?
5: Spravuju ti to světlo.
4: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
5: Ale prosím tě, koho bysme volali?
4: No, vidíš, co jsem ti říkala?
6: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže Kroměříž. Hlavně v klidu.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Mateřská škola Mánesova projde modernizací. Kraj schválil opravy silnic na Kroměřížsku a Bereni Zlín získají od města téměř 13 milionů korun.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Mateřská škola Mánesova v Kroměříži využije letní prázdniny k rozsáhlé modernizaci. V pavilonech, kde jsou umístěny třídy a herny, dojde k výměně rozvodu, vody a ústředního topení. Práce začnou na začátku července a hotové mají být do konce srpna, aby školka mohla bez omezení přivítat děti v novém školním roce. Město za modernizaci zaplatí přibližně 3 miliony 300 tisíc korun. Cílem je zvýšit komfort dětí i zlepšit podmínky pro zaměstnance školy.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do silniční infrastruktury. Ještě letos se oprav dočkají silnice v Libosvárech a Komárně, most v Koryčanech i úsek mezi Újezdcem a Syrovínem. Práce zahrnou nové povrchy vozovek, odvodnění i dopravní značení. Podle kraje jsou opravy nutné pro bezpečnější a plynulejší dopravu. Jen v Libosvárech dosáhnou náklady téměř 16 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Ze schátralého stánku na Vizovickém náměstí vznikl hit letošního léta. 16-letý Jindřich Tuleja tam prodává zmrzlinu a ledovou tříšť a podle všeho patří k nejmladším zmrzlinářům v České republice. Nápad vznikl loni během prázdnin. Společně s kamarády opravili nevyužívaný stánek, který chtělo město původně zbourat. Dnes je místo oblíbeným cílem dětí i dospělých.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hokejový klub Berani Zlín získá od města finanční podporu ve výši téměř 13 milionů korun. Zastupitelé schválili navýšení kapitálu společnosti, která má pomoci stabilizovat hospodaření klubu a připravit tým na nadcházející sezónu. Podle vedení města jde o krok, který má podpořit fungování profesionálního hokeje ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení schátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora, v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí. Stav.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zastupitelé Zlínského kraje schválili podporu studijního programu zdravotnické záchranářství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V letošním akademickém roce dal kraj univerzitě na nový program přes 3 miliony korun. V nadcházejícím to bude 5,1 milionu korun. Navýšení je dané tím, že stávající první ročník, kde je 30 studentů, přejde do druhého a přibude nový první ročník s 20 studenty. Kraj podporou programu reaguje na dlouhodobý nedostatek zdravotnických záchranářů v regionu.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.

0: Rádio Kroměříž.
1: Dneska až do víkendu bude opravdu teplo, takže doufám, že budete ty horka trávit nejlépe někde u vody, ve stínu, v chládku. Nezapomeňte pít i nealko, jo? Mít pokrývku hlavy a namažte se tím opalovákem. Takto by vás totiž mohli otáčet každé 3 minuty, ať jste na médium červení tak akorát. Ale teď vážně, to sluníčko opravdu nepodceňujte a dávejte na sebe pozor. Krásný propečený den a celý víkend vám přeje Nikol Hlaváčová.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
4: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Na Metkově rybníku odlovili přes 2,5 tisíce sumců a Zlín posiluje obranu před novou sezónou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňová, Chropiňská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce mají začít v červnu a hotovo by mělo být nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Kroměřížsko.
1: Na Metkově rybníku v Kroměříži pokračuje regulace invazivního sumečka černého. Odborníci z Akademie věd společně s Moravským rybářským svazem letos během 2 dnů odlovili téměř 2600 těchto ryb a také několik desítek sumečků amerických. Sumeček černý pochází ze Severní Ameriky a ohrožuje místní vodní ekosystém. Podle odborníků se díky pravidelnému odlovu jeho počet postupně snižuje a do rybníků se vrací původní druhy ryb.
0: Zlínsko.
1: V Luhačovicích začala rozsáhlá rekonstrukce Mlýnské ulice za více než 15 milionů korun. Oprava zahrnuje kompletní obnovu vozovky i chodníku v celé délce ulice od Hrozenského po Komenského. Součástí projektu je také výměna povrchu za moderní propustnou dlažbu, která pomůže s hospodařením s dešťovou vodou. Práce budou probíhat po etapách tak, aby co nejméně omezili místní obyvatele i dopravu. Rekonstrukce by měla být hotová letos v prosinci.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalový FC Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Do týmu přichází nový mladý obránce z francouzského Lyonu. Klub zároveň pokračuje v letní přípravě a v sobotu ho čekají další 2 přípravné utkání. S hanáckou Sláví Kroměříž a slovenskou Skalicí.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět vědy a techniky, tentokrát té vědy, trošičku kočičí. Některé druhy rakoviny u koček jsou totiž geneticky velmi podobné těm lidským. Díky první podobné genetické mapě kočičích nádorů teď mohou lépe vědci zkoumat, jak rakovina vzniká a jak se šíří. Zajímavé je to hlavně u agresivních forem rakoviny prsu, které se u koček objevují častěji než u lidí. Výzkum tak může pomoci nejenom veterinární medicíně, ale i vývoji nové léčby pro člověka.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radio

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Rozsáhlý vojenský areál v Záříčí, který v minulosti sloužil jako radarová stanice armády, definitivně zmizí z mapy. Soukromý investor, který pozemky vlastní, již získal povolení k demolici a na místě začal s prvními pracemi. Cílem je kompletní vyčištění území a následná výstavba nových obytných budov. Celkem půjde k zemi 16 různých objektů. Mezi nimi jsou administrativní budovy, garáže, sklady, vojenská ubytovna, kuchyně s jídelnou, vrátnice a také 3 podzemní bunkry. Zlikvidovat se musí i technické zázemí v podobě podzemní nádrže na vodu, septiků, jímek nebo servisního nájezdu pro techniku.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: It was just like a song when we were young.
1: Rádio Kroměříž, kalendárium.
2: Dnes je 26. června, kdy v tento den v roce 1284 podle pověsti měl pištěc zvaný Krysař odvést 130 dětí z města Hamel na horu Kopen, kde všichni zmizeli beze stopy. V roce 1741 byla Marie Terezie korunována na uherskou královnu. V roku 1906 v Le Mans odstartovala první automobilová Grand Prix. Tehdy museli závodníci ve dvou dnech šestkrát projet okruh dlouhý 103 kilometrů. V tento den roku 1974 byl poprvé použit čárový kód pro nákup v supermarketu, a to na žvíkačkách. V roce 2015 nejvyšší soud USA legalizoval sňatky homosexuálů ve všech svých státech. A o rok později, roku 2016, byl po 9 letech výstavby otevřen rozšířený panamský průplav. 26. červen je pak Mezinárodním dnem boje proti zneužívání drog a Mezinárodním dnem na podporu obětí mučení. 26. června se narodili spisovatel Ondřej Neff, britský kytarista a zpěvák skupiny The Clash Mick Jones, americký herec Chris Downell, americký zpěvák a frontman kapely One Republic Ryan Tedder, australský herec Jacob Elordi nebo americko-italská zpěvačka Ariana Grande. To by byl kus historie 26. června.
1: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Největší muzika Muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Mateřská škola Mánesova projde modernizací. Kraj schválil opravy silnic na Kroměřížsku a Bereni Zlín získají od města téměř 13 milionů korun.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Mateřská škola Mánesova v Kroměříži využije letní prázdniny k rozsáhlé modernizaci. V pavilonech, kde jsou umístěny třídy a herny, dojde k výměně rozvodu vody a ústředního topení. Práce začnou na začátku července a hotové mají být do konce srpna, aby školka mohla bez omezení přivítat děti v novém školním roce. Město za modernizaci zaplatí přibližně 3 miliony 300 tisíc korun. Cílem je zvýšit komfort dětí i zlepšit podmínky pro zaměstnance školy.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do silniční infrastruktury. Ještě letos se oprav dočkají silnice v Libosvárech a Komárně, most v Koryčanech i úsek mezi Újezdcem a Syrovínem. Práce zahrnou nové povrchy vozovek, odvodnění i dopravní značení. Podle kraje jsou opravy nutné pro bezpečnější a plynulejší dopravu. Jen v Libosvárech dosáhnou náklady téměř 16 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Ze schátralého stánku na Vizovickém náměstí vznikl hit letošního léta. 16-letý Jindřich Tuleja tam prodává zmrzlinu a ledovou tříšť a podle všeho patří k nejmladším zmrzlinářům v České republice. Nápad vznikl loni během prázdnin. Společně s kamarády opravili nevyužívaný stánek, který chtělo město původně zbourat. Dnes je místo oblíbeným cílem dětí i dospělých.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hokejový klub Bereni Zlín získá od města finanční podporu ve výši téměř 13 milionů korun. Zastupitelé schválili navýšení kapitálu společnosti, která má pomoci stabilizovat hospodaření klubu a připravit tým na nadcházející sezónu. Podle vedení města jde o krok, který má podpořit fungování profesionálního hokeje ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný pátek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 26. června a nás čeká opravdu tropický den, takže si nezapomeňte opalovák. Svátek nám dnes slaví Adriany. Těch máme v České republice okolo 7,5 tisíc a jejich význam se váže k přídavnému jménu Adria. Města, které dalo jméno celému východoitalskému moři Adriatické neboli Jadranské. Význam jména Adriana je tedy pocházející z města Adriel nebo zrozená v Adrii. Já všem Adrianám přeji krásný svátek, snad od někoho dostanete nějakou letní kytičku. A vám ostatním přeji krásné červnové peklíčko.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.

Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala.
3: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Na Metkově rybníku odlovili přes 2,5 tisíce sumců a Zlín posiluje obranu před novou sezónou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňová, Chropiňská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce mají začít v červnu a hotovo by mělo být nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Kroměřížsko.
1: Na Metkově rybníku v Kroměříži pokračuje regulace invazivního sumečka černého. Odborníci z Akademie věd společně s Moravským rybářským svazem letos během 2 dnů odlovili téměř 2600 těchto ryb a také několik desítek sumečků amerických. Sumeček černý pochází ze Severní Ameriky a ohrožuje místní vodní ekosystém. Podle odborníků se díky pravidelnému odlovu jeho počet postupně snižuje a do rybníků se vrací původní druhy ryb.
0: Zlínsko.
1: V Luhačovicích začala rozsáhlá rekonstrukce Mlýnské ulice za více než 15 milionů korun. Oprava zahrnuje kompletní obnovu vozovky i chodníku v celé délce ulice od Hrozenského po Komenského. Součástí projektu je také výměna povrchu za moderní propustnou dlažbu, která pomůže s hospodařením s dešťovou vodou. Práce budou probíhat po etapách tak, aby co nejméně omezili místní obyvatele i dopravu. Rekonstrukce by měla být hotová letos v prosinci.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalový FC Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Do týmu přichází nový mladý obránce z francouzského Lyonu. Klub zároveň pokračuje v letní přípravě a v sobotu ho čekají další 2 přípravné utkání s hanáckou Sláví Kroměříž a slovenskou Skalicí.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Počátky veřejné knihovny v Kroměříži jsou spojeny se spolkem Muzejní a knihovní jednota. Tento spolek založil v roce 1896 kroměřížský advokát Josef Dorazil. Měl řadu nadšených spolupracovníků. Spisovatelka dětských divadelních her Baldesáry Plumlovská, dále to byl ředitel Reálky Chmelík, filolog Klvaňa, advokát Kozánek a tiskař Slovák. Byl také založen knihovní odbor jednoty a v roce 1897 knihovna zahájila svou činnost. Knihy se sešly z daru soukromníků a také spolku. Sokol dal knihovně svou knihovnu. Knihovna byla nejprve umístěna v domě číslo 26 v Jánské ulici. Později byla knihovna přestěhována do dívčí měšťanské školy, která se tehdy nacházela na rohu Riegerova náměstí a Šafaříkovy ulice.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
5: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

rozběh, projekt se už rozběh, všude kolem jsou filmaři. Projekt se už rozběh, projekt se už rozběh.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zlínský kraj loni hospodařil kvůli rekordním investicím se schodkem téměř 1,07 miliardy korun. Příjmy činily zhruba 22,6 miliardy a výdaje 23,7 miliardy korun. Vyplývá to ze závěrečného účtu, který projednali a jednomyslně schválili krajští zastupitelé. Rozdíl kraj pokryje úsporami z předchozích let. Původně schválený rozpočet pro rok 2025 počítal se schodkem asi 1,9 miliardy korun. V roce 2024 hospodařil kraj s přebytkem 74 milionů korun. Pro letošní rok má kraj schválený rozpočet se schodkem 2,45 miliardy korun. Loni v prosinci krajští zastupitelé souhlasili s tím, že příjmy hejtmanství by měly činit 22,33 miliardy korun a výdaje 24,78 miliardy. Na investice chce kraj letos uvolnit podle plánu 4,68 miliardy, což by bylo nové historické maximum.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Mateřská škola Mánesova projde modernizací. Kraj schválil opravy silnic na Kroměřížsku a Bereni Zlín získají od města téměř 13 milionů korun.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Mateřská škola Mánesova v Kroměříži využije letní prázdniny k rozsáhlé modernizaci. V pavilonech, kde jsou umístěny třídy a herny, dojde k výměně rozvodu, vody a ústředního topení. Práce začnou na začátku července a hotové mají být do konce srpna, aby školka mohla bez omezení přivítat děti v novém školním roce. Město za modernizaci zaplatí přibližně 3 miliony 300 tisíc korun. Cílem je zvýšit komfort dětí i zlepšit podmínky pro zaměstnance školy.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do silniční infrastruktury. Ještě letos se oprav dočkají silnice v Libosvárech a Komárně, most v Koryčanech i úsek mezi Újezdcem a Syrovínem. Práce zahrnou nové povrchy vozovek, odvodnění i dopravní značení. Podle kraje jsou opravy nutné pro bezpečnější a plynulejší dopravu. Jen v Libosvárech dosáhnou náklady téměř 16 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Ze schátralého stánku na Vizovickém náměstí vznikl hit letošního léta. 16-letý Jindřich Tuleja tam prodává zmrzlinu a ledovou tříšť a podle všeho patří k nejmladším zmrzlinářům v České republice. Nápad vznikl loni během prázdnin. Společně s kamarády opravili nevyužívaný stánek, který chtělo město původně zbourat. Dnes je místo oblíbeným cílem dětí i dospělých.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hokejový klub Berani Zlín získá od města finanční podporu ve výši téměř 13 milionů korun. Zastupitelé schválili navýšení kapitálu společnosti, která má pomoci stabilizovat hospodaření klubu a připravit tým na nadcházející sezónu. Podle vedení města jde o krok, který má podpořit fungování profesionálního hokeje ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Dneska až do víkendu bude opravdu teplo, takže doufám, že budete ty horka trávit nejlépe někde u vody, ve stínu, v chládku. Nezapomeňte pít i nealko, jo? Mít pokrývku hlavy a namažte se tím opalovákem. Takto by vás totiž mohli otáčet každé 3 minuty, ať jste na médium červení tak akorát. Ale teď vážně, to sluníčko opravdu nepodceňujte a dávejte na sebe pozor. Krásný propečený den a celý víkend vám přeje Nikol Hlaváčová.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zastupitelé Zlínského kraje schválili podporu studijního programu zdravotnické záchranářství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V letošním akademickém roce dal kraj univerzitě na nový program přes 3 miliony korun. V nadcházejícím to bude 5,1 milionu korun. Navýšení je dané tím, že stávající první ročník, kde je 30 studentů, přejde do druhého a přibude nový první ročník s 20 studenty. Kraj podporou programu reaguje na dlouhodobý nedostatek zdravotnických záchranářů v regionu.
0: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
2: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 26. června, kdy v tento den v roce 1284 podle pověsti měl pištěc zvaný Krysař odvést 130 dětí z města Hamel nahoru Kopen, kde všichni zmizeli beze stopy. V roce 1741 byla Marie Terezie korunována na uherskou královnu. V roku 1906 v Le Mans odstartovala první automobilová Grand Prix. Tehdy museli závodníci ve dvou dnech šestkrát projet okruh dlouhý 103 km. V tento den roku 1974 byl poprvé použit čárový kód pro nákup v supermarketu, a to na žvíkačkách. V roce 2015 nejvyšší soud USA legalizoval sňatky homosexuálů ve všech svých státech. A o rok později, roku 2016, byl po 9 letech výstavby otevřen rozšířený panamský průplav. 26. červen je pak Mezinárodním dnem boje proti zneužívání drog a Mezinárodním dnem na podporu obětí mučení. 26. června se narodil spisovatel Ondřej Neff, britský kytarista a zpěvák skupiny The Clash Mick Jones, americký herec Chris Downell, americký zpěvák a frontman kapely One Republic Ryan Tedder, australský herec Jacob Elordi nebo americko-italská zpěvačka Ariana Grande. To by byl kus historie 26. června.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Na Metkově rybníku odlovili přes 2,5 tisíce sumců a Zlín posiluje obranu před novou sezónou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňová, Chropiňská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce mají začít v červnu a hotovo by mělo být nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Kroměřížsko.
1: Na Metkově rybníku v Kroměříži pokračuje regulace invazivního sumečka černého. Odborníci z Akademie věd společně s Moravským rybářským svazem letos během 2 dnů odlovili téměř 2600 těchto ryb a také několik desítek sumečků amerických. Sumeček černý pochází ze Severní Ameriky a ohrožuje místní vodní ekosystém. Podle odborníků se díky pravidelnému odlovu jeho počet postupně snižuje a do rybníků se vrací původní druhy ryb.
0: Zlínsko.
1: V Luhačovicích začala rozsáhlá rekonstrukce Mlýnské ulice za více než 15 milionů korun. Oprava zahrnuje kompletní obnovu vozovky i chodníku v celé délce ulice od Hrozenského po Komenského. Součástí projektu je také výměna povrchu za moderní propustnou dlažbu, která pomůže s hospodařením s dešťovou vodou. Práce budou probíhat po etapách tak, aby co nejméně omezili místní obyvatele i dopravu. Rekonstrukce by měla být hotová letos v prosinci.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalový FC Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Do týmu přichází nový mladý obránce z francouzského Lyonu. Klub zároveň pokračuje v letní přípravě a v sobotu ho čekají další dvě přípravné utkání s hanáckou Sláví Kroměříž a slovenskou Skalicí.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení schátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Rozsáhlý vojenský areál v Záříčí, který v minulosti sloužil jako radarová stanice armády, definitivně zmizí z mapy. Soukromý investor, který pozemky vlastní, již získal povolení k demolici a na místě začal s prvními pracemi. Cílem je kompletní vyčištění území a následná výstavba nových obytných budov. Celkem půjde k zemi 16 různých objektů. Mezi nimi jsou administrativní budovy, garáže, sklady, vojenská ubytovna, kuchyně s jídelnou, vrátnice a také 3 podzemní bunkry. Zlikvidovat se musí i technické zázemí v podobě podzemní nádrže na vodu, septiků, jímek nebo servisního nájezdu pro techniku.
0: Jsme si blíž i na Facebooku.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Mateřská škola Mánesova projde modernizací. Kraj schválil opravy silnic na Kroměřížsku a Bereni Zlín získají od města téměř 13 milionů korun.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Mateřská škola Mánesova v Kroměříži využije letní prázdniny k rozsáhlé modernizaci. V pavilonech, kde jsou umístěny třídy a herny, dojde k výměně rozvodu vody a ústředního topení. Práce začnou na začátku července a hotové mají být do konce srpna, aby školka mohla bez omezení přivítat děti v novém školním roce. Město za modernizaci zaplatí přibližně 3 miliony 300 tisíc korun. Cílem je zvýšit komfort dětí i zlepšit podmínky pro zaměstnance školy.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do silniční infrastruktury. Ještě letos se oprav dočkají silnice v Libosvárech a Komárně, most v Koryčanech i úsek mezi Újezdcem a Syrovínem. Práce zahrnou nové povrchy vozovek, odvodnění i dopravní značení. Podle kraje jsou opravy nutné pro bezpečnější a plynulejší dopravu. Jen v Libosvárech dosáhnou náklady téměř 16 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Ze schátralého stánku na Vizovickém náměstí vznikl hit letošního léta. 16-letý Jindřich Tuleja tam prodává zmrzlinu a ledovou tříšť a podle všeho patří k nejmladším zmrzlinářům v České republice. Nápad vznikl loni během prázdnin. Společně s kamarády opravili nevyužívaný stánek, který chtělo město původně zbourat. Dnes je místo oblíbeným cílem dětí i dospělých.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hokejový klub Berani Zlín získá od města finanční podporu ve výši téměř 13 milionů korun. Zastupitelé schválili navýšení kapitálu společnosti, která má pomoci stabilizovat hospodaření klubu a připravit tým na nadcházející sezónu. Podle vedení města jde o krok, který má podpořit fungování profesionálního hokeje ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět vědy a techniky, tentokrát té vědy, trošičku kočičí. Některé druhy rakoviny u koček jsou totiž geneticky velmi podobné těm lidským. Díky první podobné genetické mapě kočičích nádorů teď mohou lépe vědci zkoumat, jak rakovina vzniká a jak se šíří. Zajímavé je to hlavně u agresivních

0: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz
1: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Počátky veřejné knihovny v Kroměříži jsou spojeny se spolkem Muzejní a knihovní jednota. Tento spolek založil v roce 1896 kroměřížský advokát Josef Dorazil. Měl řadu nadšených spolupracovníků. Spisovatelka dětských divadelních her Baldesáry Plumlovská, dále to byl ředitel Reálky Chmelík, filolog Klvaňa, advokát Kozánek a tiskař Slovák. Byl také založen knihovní odbor jednoty a v roce 1897 knihovna zahájila svou činnost. Knihy se sešly z daru soukromníků a také spolku. Sokol dal knihovně svou knihovnu. Knihovna byla nejprve umístěna v domě číslo 26 v Jánské ulici. Později byla knihovna přestěhována do dívčí měšťanské školy, která se tehdy nacházela na rohu Riegerova náměstí a Šafaříkovy ulice.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
5: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činesky. Zdravíme všechny posluchače Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Na Metkově rybníku odlovili přes 2,5 tisíce sumců a Zlín posiluje obranu před novou sezónou.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňová, Chropiňská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce mají začít v červnu a hotovo by mělo být nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Kroměřížsko.
1: Na Metkově rybníku v Kroměříži pokračuje regulace invazivního sumečka černého. Odborníci z Akademie věd společně s Moravským rybářským svazem letos během 2 dnů odlovili téměř 2600 těchto ryb a také několik desítek sumečků amerických. Sumeček černý pochází ze Severní Ameriky a ohrožuje místní vodní ekosystém. Podle odborníků se díky pravidelnému odlovu jeho počet postupně snižuje a do rybníků se vrací původní druhy ryb.
0: Zlínsko.
1: V Luhačovicích začala rozsáhlá rekonstrukce Mlýnské ulice za více než 15 milionů korun. Oprava zahrnuje kompletní obnovu vozovky i chodníku v celé délce ulice od Hrozenského po Komenského. Součástí projektu je také výměna povrchu za moderní propustnou dlažbu, která pomůže s hospodařením s dešťovou vodou. Práce budou probíhat po etapách tak, aby co nejméně omezili místní obyvatele i dopravu. Rekonstrukce by měla být hotová letos v prosinci.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalový FC Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Do týmu přichází nový mladý obránce z francouzského Lyonu. Klub zároveň pokračuje v letní přípravě a v sobotu ho čekají další 2 přípravné utkání. S hanáckou Sláví Kroměříž a slovenskou Skalicí.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Did

zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

kyslík polikám, vidím za stromem, kolik je let. Mám prachy na měsíc, možná i trochu víc.

0: Rádio Kroměříž.
1: Dneska až do víkendu bude opravdu teplo, takže doufám, že budete ty horka trávit nejlépe někde u vody, ve stínu, v chládku. Nezapomeňte pít i nealko, jo? Mít pokrývku hlavy a namažte se tím opalovákem. Takto by vás totiž mohli otáčet každé 3 minuty, ať jste na médium červení tak akorát. Ale teď vážně, to sluníčko opravdu nepodceňujte a dávejte na sebe pozor. Krásný propečený den a celý víkend vám přeje Nikol Hlaváčová.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž jsme

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž, je tady hodinka našeho rockového žvance. Zdraví vás Peťa Lupo Majkryč a mým dnešním hostem je ikona československého rockovo-metalového světa.
2: Přátelé, kamarádi, já vás zdravím na těchto frekvencích Rádia Kroměříž. Já jsem zpěvák Fany Michalík a přeji vám krásný poslech.
1: A Fany už má vybráno něco ze svého muzikantského šuplíku.
2: Tak přátelé, já jsem vybral první písničku, která mě v podstatě oslovila jako první, dá se říct, hardrocková věc. Je to písnička od kapely Whitesnake a celý život mě provází tento nádherný hlas, tato nádherná hudba, takže jsem ji vybral jako první skladbu, která tento pořad odstartuje. Je to Here I Go Again. Krásný poslech vám přeji.

Tak když se vrátím teď k písničce, která dozněla, Here I Go Again, tak já musím říct a s radostí obrovskou, protože se mi splnil sen a v době, kdy jsem začal ve svých 20 letech zpívat v kapele Citron, tak se nám podařilo předskakovat této světové špičce. V Havířově jsme hráli před kapelou Whitesnake jako už Citron a tehdy jsem měl za sebou natáčení desky Vypušte psy a to byla opravdu pro mě neuvěřitelná záležitost. A já bych chtěl, aby posluchači taky slyšeli, že v těch mých začátcích, v těch 90. letech, kdy jsem nastoupil na pódium s kapelou Citron, tak aby si poslechli, jak jsem přesně v den svých 20 naspíval tuhle písničku. Jmenuje se Uteč, dokud se dá. A já na konci, když jsem dospíval tuhle písničku, tak jsem na konci omdlel. A Tania Kauerová mě vezla do nemocnice. Nebudete tomu možná věřit, ale tohle je naprostá pravda. Takže poslechněte si to a možná až dozní tato písnička budete vědět, proč jsem teda omdlel. Tak krásný poslech.

0: Posloucháte Rádio Kroměříž a rockový žvanec. Já Fany ho nechám vybrat další písničku, která ovlivnila jeho muzikantský život. A já mu do toho vlastně ani nechci vstupovat, protože uvádí bombasticky.
1: No, rád bych třeba na těchto vlnách řekl jednu věc, že jsem zažil dobu, kdy vlastně moji rodiče, my jsme byli muzikální rodina a tatínek hrál na harmoniku, maminka zpívala v kostele, sestra na klavír a tak dále. A já musím říct, že myslím, že už nikdy možná nikdo nezažije takovou tu změnu obrovskou, kdy celá rodina se dívá na Sejdeme se pod Vlachovkou, nebo jak to bylo, jak tam Pepíček Zima zpíval, a najednou prostě začali pouštět kapelu, která změnila úplně pohled na celý Big Beat, na všechno, a to byla kapela Europe. A když jsme vlastně jako opravdu jako děcka, dá se říct, poslouchali tady ty písničky, jsme říkali, to není ani možné, že jsme se dožili takových věcí. A zpětně, když se dneska na to dívám, že jsme ty písničky si nahrávali na magneťáky, jo, v jaké době my jsme žili a jaké době žijou dnes ty děcka, tak já si myslím, že oni to možná nezažijou, takovou tu revoluci, jo, že přijedeš na koncert, dneska oni si můžou vybírat, můžou jít do celého světa, jo, ale já jsem vůbec tehdy netušil, že jednoho dne půjdu na koncert Europe a vedle mě bude stát Joe Tempest, jo, nebo kdokoliv z těch světových špiček, jo, muzikantů, a v podstatě, kdybych vůl neuměl jenom rusky a slovensky, tak jsem se s něma klidně mohl pobavit, jo, protože v podstatě se otevřeli se obrovským způsobem hranice, jezdí tady kapely světové, které kdy před 30-40 lety jsme vůbec netušili, že na ně půjdeme, že? Takže já bych teď zvolil kapelu Europe, protože to byla hned další moje revoluční písnička a v podstatě ta udala ten můj směr, že chci hrát hard rock a že se chci věnovat tady tímto způsobem. Tak to jenom takové k této písničce, to je Final Countdown.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Tak přátelé, a teď se dostáváme k tvorbě, na které už jsem se opravdu podílel jako skladatel, byť se tak necítím, protože nemám žádné nějaké vzdělání, ale dělám to v podstatě jenom citem, anebo možná i takovým tím naivním přístupem, protože jsem samouk, ale měl jsem vedle sebe skvělé lidi v začátcích, prostě to bylo fajn a je to i doteď, já musím dělat hudbu tak, že to cítím a nedělám to jako kalkul, ale potkal jsem Jindru Kvitu, který byl skvělý muzikant, skvělý člověk hlavně, a s tím jsme si velice rozuměli, jak i

0: Jo, samozřejmě je to pravěk, jo, ale písnička se jmenuje S každým ránem, točila se v Praze a je to takové, bych řekl, moje prvotní dílo. Tak si to poslechněte.
1: Milí posluchači, posloucháte Rádio Kroměříž, rockový žvanec a mým dnešním hostem je Fanny Michalík.

0: A píseň, kterou jsme vybrali s Fanym teď, byl dle mého názoru jeden obrovský tah na Big Beatovou bránu. Nahrála ji také na svou desku kapela Argema. My jsme ji hráli po zábavách také a holky to milovali, pro mne jedna obrovská pecka.
1: Tak přátelé, E55, kterou teď si dáme, tak to už je vlastně dílo, které jsem jakoby tvořil zase s jinýma muzikantama, i když tam je Jarda Bartoň, to je, předtím byl Jindra Kvita, teď tady je Jarda Bartoň, a texty dělala paní Hana Sorosová, to je maminka od Lucky Vondráčkové, a já jsem v tu dobu začal jezdit hodně do Prahy, mohl jsem i zpívat v nějakém tom muzikálu, ale přiznám se, že to nebylo nic moc na mě, jo, dokonce jsem to pak nakonec i odmítl, protože ty podmínky, jo, to bylo vlastně, tehdy to byla taková trošku džungle, jo, a já jsem v podstatě se nechtěl zpronevěřit nějakému tomu divadelnímu tam a chtěl jsem jenom hrát prostě Big Beat a tak dále. Takže E55 má několik i verzi a dokonce to hrále, jak už jsme slyšeli, více kapel, ale originál je v podstatě tento, co vám teď pustíme. A můžu říct, že se to natáčelo u Michala Davida, taky to bylo skvělé, protože nám vytvořil skvělé podmínky, dokonce nám tam i radil, jo, což bylo taky skvělé, protože pro mě byl taky Michal David jako veliký umělec, jo, i když samozřejmě má jiný žánr, ale ono se to tak jako snoubí, že ono je dobré, když si člověk poslechne jiný názor. Takže teď už nebudu kecat, valíme ho tam, E55.

K další písničce, to je víceméně teď výběr tvorby, kterou jsem měl možnost jakoby slyšet, tak přijel můj kamarád a já už jsem tehdy asi trošku pověsil hudbu na hřebík, protože jsem začal podnikat, mám autodopravu a začal jsem prostě vydlávat prachy, protože s tou hudbou to tehdy nebylo bůhvíjaké. A já jsem začal stavět dům a občas jsem si pouštěl nějaké ty písničky a můj kamarád mi přišel a říkal, hele, pust si tohle, to by tě mohlo zajímat, toto je podle mě ten šálek kávy, který ti ještě chybí do skládanky. A to je ta písnička, která teď zazní. A to je další opravdu moje top, kterou bych vám doporučil. Kapela Journey, Believe.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Výběr písní dnešního rokového žvance má z velké části na svědomí Fanny Michalík, můj dnešní milý host. Tak Fanny, vybíráme dál.
3: Uvolněnou atmosférou bych dal příběh. Já musím říct, že třeba účinkování v Citronu bylo pro mě, jak bych řekl, schodek do toho show businessu a byly obrovské pódia, jo, bylo to fantastické a bylo tam i spoustu legrace. Jo, samozřejmě já jako o generaci mladší klučina jsem se víceméně jenom díval, ale úplně jsme odpadli, když Radim Pařízek měl začít hrát na bici a kluci mu zezadu místo sedačky postavili normálně, tam byl nějaký pařez, který tam byl ořezaný od ještě k tomu, myslím, špatně ořezaný motorovou pilou a on si pak sedl a myslím, že si dal třísku na zadek, no a odehrál první písničku s třískou na zadku a jak říkám to, po těch letech on, ten Radim už tady dneska není, jako zdravíme do nebe, že to byla prostě celkem velká jízda a já si už jenom doufám, že si se sejdeme všichni v nebi, doufám, nebo možná v pekle, ale ať se sejdeme, že si tam zahrajeme, ať je tam nějaká prdele.
2: Doufám, že to tak bude, peklo nebo ráj.
3: Tak a teď jsme v podstatě ve fázi, kdy Citron, a já se k tomu nechci vyjadřovat tady, protože chci bavit lidi, se v podstatě rozešel. My jsme se rozešli s Citronem a v podstatě jsme museli udělat novou kapelu a já oslým můstkem přejdu na kapelu Limetal a první písničku, kterou jsme natočili a vlastně udělali videoklip, vám teďka rád pustím, protože to, jak říkám, každý konec je, aspoň teda doufám a zatím se mi to plní, začátek něčeho nového. A tahle písnička je přesně to, co se stalo. Euforie, zkusme to, nakopem to, uděláme to na tenkém ledě. Kapela Dimetal.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Tady Peťa Lupo, Mike Rich, posloucháte Rokový žvanec a romantickou duší další skladby, kterou pustíme, je můj dnešní host Fanny Michalík.
2: Tak k další písničce bych vám řekl krátký příběh. Ta písnička byla natočena, je na naší desce první, jako kapely Limetal, teď se bavíme o tom, a zhruba po páru měsících, kdy ta deska byla na světě, mě volal kamarád a říkal, představ si, my jsme teď v kině a ta tvoje písnička je v rádiu, ve filmu. Co mě překvapilo, já říkám, jak to, kde, jakém filmu? A on říká, no nevím vůbec nic, ale já jako autor, jako Fanny Michalík, v podstatě jsem nevěděl, že si tu písničku vzali do filmu Špindl, jo, a jako v premiéře je ta písnička v titulkách. A já jsem z toho byl velice jakoby nadšený, protože to je opravdu, se stane málo kdy, aby si vybrala nějaká televizní společnost, jo, písničku, a ona tam je skoro celá, takže já bych navrhoval, jaký máte na to názor, ale já bych navrhoval, že bychom si tuhle písničku teď pustili. Písnička se jmenuje S větrem v zádech.

A teď jsem si vzpomněl, když už tak jako opravdu vzpomínám na to, že my jsme jako Citron hráli vlastně na pódiu s kapelou Def Leppard. A už toto je opravdu téměř, bych řekl, malý zázrak, protože ten Def Leppard vlastně, ten, kdo ví, ono je to v podstatě legenda už, že ten Def Leppard má jednorukého bubeníka, že jo. A Radim Pařízek občas říkal, že je tak skvělý bubeník, že zahraje na cokoliv, jo. A když jsme v podstatě chystali aparát, tak tam stály ty bicí od toho Def Leppardu, který má úplně kompletně předělané na tu jednu ruku, že? Tak jsme si dělali srandu, že v podstatě ani nám nemusí vůbec chystat bicí naše technika, protože Radim zahraje na ty jeho bicí, že? A ten, kdo ví, jak on hraje, tak to je prostě neřešitelné, to je postavené na míru, že? Ale pěkné bylo, musím říct, pěkné bylo, že když jsme hráli, tak ten Def Leppard, jo, se přišel z boku na nás podívat. To bylo prostě úžasné a když pak vidíte tady ty světové muzikanty, jak kivou hlavou, jakože se jim něco líbí, nebo prostě, nebo že tam už jenom jsou, tak je to malý zázrak, jo, protože dneska tady ty hvězdy přijedou 5 minut před koncertem, v podstatě někdo dovede na pódium a v podstatě za 5 minut potom už o nich nikdo neví a jsou někde na hotelu. A když jsem u toho Def Leppard, který já považuji opravdu, že byl jsem na spoustu koncertů zahraničních kapel, ale ten Def Leppard mi zůstal asi úplně nejvíc v paměti, že to bylo tak neskutečně profesionální a tak opravdu se vším všudy. A já říkám, že jsem rád, že jsem žil v době, kdy tato kapela v podstatě se mnou žije a ještě dneska tvoří a ještě dneska hrajou, ale ten koncert, který jsem já měl možnost jakoby před něma hrát a zpívat, byl fantastický a proto navrhuju, že bychom od nich dali písničku, jednu asi z nejlepších, Def Leppard a Hysteria.

0: No, potěš mě noha, páni, jestli někdo z Def Leppard zjistí, že jsem tuhle skladbu zkrátil, hodně zkrátil, protože je hodně dlouhá, aby nám zbylo času, aby jsme si pustili Limetal písně, které budou ještě znít od začátku do konce, tak jsem to zkrátka musel udělat.
1: Tak a další písničku si pustíme a ještě vám řeknu krátký příběh, to bylo taky úplně neuvěřitelné, takže já jsem v podstatě dítě štěstěny, protože se mi podařily některé věci, aniž bych to velice očekával, ale udělali jsme desku, poprosili jsme pár lidí, aby nám to pokřtilo, jo, ale podařila se nám věc, že přišla kapela Kabát do Lucerna Music Baru, jako úplně všichni přišli a pokřtili nám desku, na které je tahle písnička, kterou budete hrát. A protože se nám tak nějak hodilo udělat k ní klip, hodilo se nám to, že i kapela Kabát nás pozvala jako hosty na své turné a musím říct, že to bylo jedno z nejlepších vystoupení neboli nejlepších událostí, které mě v kapele Limetal potkali, a to bylo to, že jsme mohli s něma jet šňůru a chovali se skvěle, byla to profesionální jízda, bylo to úžasné. Tam vznikl klip, který je na písničku, kterou vám teď pustíme. A to je Svět je kosočtverec.
0: A tady, fany, musím pochválit opravdu bombastický zvuk.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Tak a já se pomalu budu loučit na těchto vlnách. Jsem rád, že jsem zde mohl něco povykládat na rokovém žvanci. Loučím se s Lupem a písničku, kterou jsem teď vybral, je v podstatě symbolický poslední písnička, nebo téměř poslední písnička, co jsem spolupracoval s kapelou Limetal, protože naše cesty se navždy rozešly a já už budu pokračovat pouze se svým projektem, ale ty písničky, které vy znáte, můžu normálně a budu dále hrát. Těším se na vás, mějte se krásně, užívejte si a skládejte básně. Ahoj.
3: Fanny, to já ti musím moc poděkovat za to, že jsi přijal pozvání do rokového žvance. Byl to rokový žvanec, ukázkový, jak má být. Host vykládá a já vařím kafe a čumím. A teď už zmíněná poslední písnička dnešního podvečera. Limetal, Parní stroj, naslyšenou.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Na Metkově rybníku odlovili přes 2,5 tisíce sumců a Zlín posiluje obranu před novou sezónou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňová, Chropiňská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce mají začít v červnu a hotovo by mělo být nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Kroměřížsko.
1: Na Metkově rybníku v Kroměříži pokračuje regulace invazivního sumečka černého. Odborníci z Akademie věd společně s Moravským rybářským svazem letos během 2 dnů odlovili téměř 2600 těchto ryb a také několik desítek sumečků amerických. Sumeček černý pochází ze Severní Ameriky a ohrožuje místní vodní ekosystém. Podle odborníků se díky pravidelnému odlovu jeho počet postupně snižuje a do rybníků se vrací původní druhy ryb.
0: Zlínsko.
1: V Luhačovicích začala rozsáhlá rekonstrukce Mlýnské ulice za více než 15 milionů korun. Oprava zahrnuje kompletní obnovu vozovky i chodníku v celé délce ulice od Hrozenského po Komenského. Součástí projektu je také výměna povrchu za moderní propustnou dlažbu, která pomůže s hospodařením s dešťovou vodou. Práce budou probíhat po etapách tak, aby co nejméně omezili místní obyvatele i dopravu. Rekonstrukce by měla být hotová letos v prosinci.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalový FC Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Do týmu přichází nový mladý obránce z francouzského Lyonu. Klub zároveň pokračuje v letní přípravě a v sobotu ho čekají další 2 přípravné utkání. S hanáckou Sláví Kroměříž a slovenskou Skalicí.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Ahojte, ja som Kuli zo skupiny Nesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blízko.
2: Proboha, sestřidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, proboha, dejte mi dávku, mojí duši taky kostem

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět vědy a techniky, tentokrát té vědy, trošičku kočičí. Některé druhy rakoviny u koček jsou totiž geneticky velmi podobné těm lidským. Díky první podobné genetické mapě kočičích nádorů teď mohou lépe vědci zkoumat, jak rakovina vzniká a jak se šíří. Zajímavé je to hlavně u agresivních forem rakoviny prsu, které se u koček objevují častěji než u lidí. Výzkum tak může pomoci nejenom veterinární medicíně, ale i vývoji nové léčby pro člověka.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.
3: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v kolo.

seznámek, než má jménu básních šrámek, každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení schátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora, v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Na Metkově rybníku odlovili přes 2,5 tisíce sumců a Zlín posiluje obranu před novou sezónou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňová, Chropiňská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce mají začít v červnu a hotovo by mělo být nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Kroměřížsko.
1: Na Metkově rybníku v Kroměříži pokračuje regulace invazivního sumečka černého. Odborníci z Akademie věd společně s Moravským rybářským svazem letos během 2 dnů odlovili téměř 2600 těchto ryb a také několik desítek sumečků amerických. Sumeček černý pochází ze Severní Ameriky a ohrožuje místní vodní ekosystém. Podle odborníků se díky pravidelnému odlovu jeho počet postupně snižuje a do rybníků se vrací původní druhy ryb.
0: Zlínsko.
1: V Luhačovicích začala rozsáhlá rekonstrukce Mlýnské ulice za více než 15 milionů korun. Oprava zahrnuje kompletní obnovu vozovky i chodníku v celé délce ulice od Hrozenského po Komenského. Součástí projektu je také výměna povrchu za moderní propustnou dlažbu, která pomůže s hospodařením s dešťovou vodou. Práce budou probíhat po etapách tak, aby co nejméně omezili místní obyvatele i dopravu. Rekonstrukce by měla být hotová letos v prosinci.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalový FC Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Do týmu přichází nový mladý obránce z francouzského Lyonu. Klub zároveň pokračuje v letní přípravě a v sobotu ho čekají další dvě přípravné utkání. S hanáckou Sláví Kroměříž a slovenskou Skalicí.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Počátky veřejné knihovny v Kroměříži jsou spojeny se spolkem Muzejní a knihovní jednota. Tento spolek založil v roce 1896 kroměřížský advokát Josef Dorazil. Měl řadu nadšených spolupracovníků. Spisovatelka dětských divadelních her Baldesáry Plumlovská, dále to byl ředitel Reálky Chmelík, filolog Klvaňa, advokát Kozánek a tiskař Slovák. Byl také založen knihovní odbor jednoty a v roce 1897 knihovna zahájila svou činnost. Knihy se sešly z daru soukromníků a také spolku. Sokol dal knihovně svou knihovnu. Knihovna byla nejprve umístěna v domě číslo 26 v Jánské ulici. Později byla knihovna přestěhována do dívčí měšťanské školy, která se tehdy nacházela na rohu Riegerova náměstí a Šafaříkovy ulice.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

duše, či schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej duše.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Na Metkově rybníku odlovili přes 2,5 tisíce sumců a Zlín posiluje obranu před novou sezónou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňová, Chropiňská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce mají začít v červnu a hotovo by mělo být nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Kroměřížsko.
1: Na Metkově rybníku v Kroměříži pokračuje regulace invazivního sumečka černého. Odborníci z Akademie věd společně s Moravským rybářským svazem letos během 2 dnů odlovili téměř 2600 těchto ryb a také několik desítek sumečků amerických. Sumeček černý pochází ze Severní Ameriky a ohrožuje místní vodní ekosystém. Podle odborníků se díky pravidelnému odlovu jeho počet postupně snižuje a do rybníků se vrací původní druhy ryb.
0: Zlínsko.
1: V Luhačovicích začala rozsáhlá rekonstrukce Mlýnské ulice za více než 15 milionů korun. Oprava zahrnuje kompletní obnovu vozovky i chodníku v celé délce ulice od Hrozenského po Komenského. Součástí projektu je také výměna povrchu za moderní propustnou dlažbu, která pomůže s hospodařením s dešťovou vodou. Práce budou probíhat po etapách tak, aby co nejméně omezili místní obyvatele i dopravu. Rekonstrukce by měla být hotová letos v prosinci.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalový FC Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Do týmu přichází nový mladý obránce z francouzského Lyonu. Klub zároveň pokračuje v letní přípravě a v sobotu ho čekají další 2 přípravné utkání. S hanáckou Sláví Kroměříž a slovenskou Skalicí.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.